0: chuir fása dheataháil is geta nó chuir di seo dhéanamh geta éan
1: se agus agan ní freisinach
0: le tí bearna oscailt dú
1: se chus ceach sa meán chus ceach a méil bearna agan nachil se agan ar fad chuir fí gheaftaí gheaftaí bhaile bhí se rinne mi sin bhís go gona lí bhíl tá se san órán
2: tá se
1: sin
2: ná se sa gheachta
0: Ni vordum dinin har kom at sagt ni jago.
1: Dinin is na putu hedi sorna dinin.
0: Agas at sun a mela dejish. Lesh bi a mela dejish.
1: Kad vi at von al fi an rar de kin sun der is ba.
2: Stin gelin cha bru kha vi in der is shano.
1: Aber di is ta
2: von vi.
1: Da shamar tan de klosan in chahrim us nerman.
2: Vi in der is. Agas. Dela shader ga vi in der is der.
1: Darir.
2: Chan Daniela Hoxton Hagen sa tarir.
1: August ta shagi na shasing at.
2: Ta.
1: Sha, sha. Und dann oi ta shasing at ma po, le ma has ta shasing at rimp. Sha sa ma na rimp shasing at.
3: Retoros mashin hein, shagi groch tu taros nu nish se sel ta nish da hamur. Kenna tu taros le. Le kurir te ach. Nil taros be ri te ach. Ni hen spaas ta geste da. Sha ma hagen in un tik ze le kude kude.
1: Sha gund out.
3: Mardera, ach so ich gebeide gebene wie gest das hat die zusammen.
2: Wollte man nicht doch nach einer Dorsche kommen ich nur.
1: Ach ich sag, sag wohl Fakul und das mal schnell fangen. Das ist
0: noch schön. Das ist noch schön. Wir fram kommen.
1: August bin in das in der Bukain.
0: Bin in der Bukain.
1: Ja. August bin in der Bukain so bra. August aus der Kain zeder holen der ist nie haben gemeint sie aber Ravru Bredine ach bitte August zu kommen zu gehen bitte schon ist der Das ist ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein
0: bisschen
1: mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als
0: ein
1: bisschen mehr als ein bisschen mehr
0: als Eða gólin, það sé að hókdís vindistast ná lúðrúk að agas völdís nössi að dala bæja.
1: Sér.
0: Hann rinki hérna bæja, maður ég sé glór, bæja.
1: Sér,
0: sér. Ach, ég nekk hann...
1: Kum nokkrum djó einu og njönd ég glas þér kursísa hugsa, hóla meir tepe, að ég kynnti meira kaffi inn breakdown, að ég sé þaðan breakdown hókdís þess að damsir er að gól, er að gólar nú er hólin jön deris. Agus, dúrst þess að kólin jön deris, ég maður Ú, agus ó, rún chín, agus
0: náttja. Á, ná, dút kóla.
1: Sárið fannach það sinni nýs.
0: Dút kóla.
1: An tektin sér kæti, an tektin sér kæti, við mjög lefna litra kóhanna kjóðri á búíl, þess að tekma voru hér í nindruván, agus nýrám, að nýttjáttu, rúð, hálfins kominik. Ach, skumur, þá séin rúð djörnach flemið, ég bein nú, og láir múið fyrir, þá múið gæl kríach, og hún leysi klár, le kjól, og hún ekki, þá múið gæl kríach, agus nýrán glaka, eginn aginn, þá múið gæl kríach, þá múið gæl kríach, dúrt múið, nú þá múið hún maður að maður að hún að það hún. Þá sem plælinn sjá ekki, agus þá sem múið leysin, þá sem maginn, agus þá sem spesúl, agus tráhúl beidir, þá múið gæl tossi maður í njöf, lærðu kynnt, þá múið gæl tossi maður í njöf, nú gæl tossi maður í njöf, þá sem sinn, Ma fi'n cael ei le mi cart a gwnnw'n tan cael sy'n mi cart rwy'n sy'n achwyl.
2: Ego
1: wyl. Ta. Y tos i gael ni gael. Cadde sy'n i rist? Ta mae di gael y tos i. Ta mae di gael y tos i. Ta mae di gael y tos i. Ach, ta mae di gael tos i. Ach, ys rwy'n eisiau, ys ta'n i'n gael fflem oedd e, nor o am o'i cyd. Ach, o'n gael, ys ta'n eisiau, mae'r dŵr tos yn nú inn a gud gaelge ta mwyd gael lagar eich eichol ymedd ni chyns ta mwyd ta mwyd gael sy si sy'n eich yn oed ta mwyd gael y sy si sy'n eich nú ta mwyd chwn sy si sy'n eich iawn wul ta dyl ar oed hyn fi o chwmwain nach dan
0: ysg wul ma dyd leis yn gdiach ys dyl mwyd gael mwyd sy'n gwmwyr gwyl ymwyd chyn yn clor a hwt chyn gdiach le cywl
1: ah

0: Like no, it's tuned all wides in you. Heave you're on the road, Aidan. I guess yeah, I'm going to get you tunish on the. Rodi, that may wad a gimmock that bends all the Lugano la fall. Heave you're on the road, Aidan. No tag well in the lahop a tune. If the chi lad to come on pelle varden on the farabocha, tashed in Chaham, let her to make if the chin the shacht and the shah, te. Hinig, fichidó agus fichidzi nir a hwtsoid eile bot oed agus nir a tsi yfyd eich gynnyn a chanadad agus mae alda sy'n beid tsi chied euro le hi tsi yfyd yn teachtan tse hogyn agus beid si file gha chied euro sy'n bot oed sy'n a lato chomon pelle fawrna na farbacha agus beid gha chlwdoch gho sy'n a tŵr tymachan eile maedzin inyw frysyn ach am cadaladr dwfesain yn maedzin inyw Well, och ein sede hekede agus klofi kennis na heden. Ja, for mun zemach e bali mag an spetsed na bali is far, ma agus na bali vi mag an rada bali is eiskach. Nisam mun avallo ches gan, lich hekede go chriv kennis omana na heden. Ken bali hlein na tekede sinna al. Ja, for mun zbeg an olish agus kopla ledze bedze fwi sin kursi beheg so lucht suas tiv hentar charo haig. Klasi mun zbeg an fwi sin. Lauhe mun z fwi kursi fashion agus price eidi. Agus an cynnal sy'n rwyd lechi o caiddi casula rasi na gaile fe. Teach sy'n spedial o wyl stael wór y baint leis le dial agus lawch mwyd ffyrsyn e bali bag le ben as loch garmon fynds i geis. Tych dys y sa siwn sia agus i gyrra fe cwyd fawus e dy cwyd gweilgi. E sy'n lygon sy'n sia agus cair hwysi te agus ma ta'n teach dycht na'n sgil ala agus i gyrra sy'n nir e maedyn tan y mil y ffaith rhwb y gael y deg wanlyn agus mwyd ychydig yn ôl fwy hed bebyw. Tá bigéire ar táchlúdach sin mar zeime ó leú chumman pelle bhharna na farbacha tal túirta maichain é de maidzin éniu agus matsaí magí inta sinnais nó bhain scéla íún sehéad na bhelaí le gála dehhailing.
1: Fu brálinn pleistel web, náid a hachtta híana hacht sé sé cúgi cúige dódó. Nú seolteigh sa cúgi híanana cúgi cúgi trí agus tín cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. Sfeidil a trí fosta chuid ag gyrir sin níor ag RT.ki. Agus eis na séchonde, Showtakes ag 8-8-8 agus cuir RNAG rúb da hachtirucht.
0: Tasso mwyd de maedzin le sgeil fwy hach ta le ddiol nŵg ta edrych maer aga hedd y chyn sy'n gyrra'n glas y spidiol agos sy'n anus teach cwydig o wyntid o'rtyn i chain a'n sgrif nŵd mŵr lar o arno agos olus cwydig o eg ddyn y bedzid edrych teach nŵd ddyn yn tîf sia tîd edrych anus ach ta fer lyn edrych ffôn e maedzin a lawtlam fwy agos bedzid cedda og hva lehob kjeldzinta lishetek sjene mak zihar vartin i khain makle parikjan i khain sjene sjan og khain kjekk hvult tog kjain
2: ta
0: meg gammai nuskar mahed on teach sjo i khain gunti nus me kholus na hatsak bach na mekha sakum gudidig kalli teach kjennat gudidig hvult sjo
2: ta sjo hva le færen jeg kan hos Það tímpulna kilometr sér án spidjálna marginn. Það þóðsbóður á hrökkáinu og það sér hýfðalað við dæsja er hrökkáinu og það þóðs hér teg á stóri og það þóðsbóður. Ný veit það var þóðs kaplikæð meður þóðsbóður.
0: Agus Arno ta chale olus agus na cuifni cín ilo gait bala i arta edi teach sa mar sanna rugus togio hain
2: o sa sa teach rugume agus ta cuimbi gas agam cuimbi maha edi teach togio cúgir anion Bertwach agus Tiwranin. Dyna gan y mic mas i le gwbl blien, chysyn o'r colwm, dyna y bwyd gyda'r chlan. Ac da mae Tiwr ddefwr bel beiach o gwni. Ys mae un.
0: Agus, ys, ta chi'n wedi eisiau dwi'n fych Martin o'ch hain etiacht o'n effeith sefsi gys chai chapisi o'n?
2: Avich vi chatta dasa khan ya khana van kele modin yrodi agus and chin there was a modin

0: Jahan. Ní bhfarann sé go fada.
1: Éon tíim leat agus caiime sin réineam si géisiart le ar a ceolana agus a bhíún ar a bhí me níos óige agus crenna ma agus nelas am catí beidir cean scóil muid a gobar ar chléiritheach cursaí rathe agus mar sin gó muid a géisiart le níos mó chléiritheach a bhaineann leis sin acha gé nám chéarna ní me géisiart le ceol úr a bhí marm mar nachhfuil me ceanart do lugascí agus náhfuil me teart na bhála breisiú na bhála geirí éagar a gáil.
0: Rud spéisiú le thair is a scéil seo na cúpla seachta ain bhí cás ag an aontas Eorpach agus an rud a thair lena gur ghlach feisirí Eorpach ghlach siad an cás seo má cheannaíon duine cinnt rud a cinnt go digiteach ba chóir go mbeadh fáilach uair sin go
1: deo
0: agus tá an aontas Eorpach a nigh tracú leis na cólachtaí seachas na daoine ar an cás seo so tá siad siúd a rá Tis a suas ag an cólach seo chur ar fáil, agus nuair tá siad sin a géirí stádach ar leis, ní bhaid sé ar fáil. So, rud atá ag tairil an bhlíon, thugann na aon cliffí atá ar fáil go digiteach den PlayStation 3 agus an PlayStation Vita, bai sé tú dimi.
1: Agus ní a bala bíla iad a hewal, wal dói a bí gud ag látsa iad a íslódal einir na jig jaru har leis?
0: Tá balach mís lahach
1: le mei iad,
0: Féidir. Mar an aib leis an cadún is na is Féidir iad a úsad ar an gui an iarin an cólacht. So ma ienan tún rud a íslódal agus a cur
1: is stóras a
0: cínt. Tú gud technical a brisions lí.
1: Níir am dhú éfa dhú dhásin a té dóil anna dhéanú, mod a dhú sí Charlie Byrne cae hí dóil anart a bheith hár ar
0: sio. Cae hí gwell, ia.
1: Bá cumod bag na cathú, dan lectrachas a nírin a úsaj ag image.
0: Ie, dhú ar statistici nua hannig mach in éi on CSO, ta fysa trí fan gaid da lectrachas na tíra sio in úsaj ag na on its sunri sio, data centers. Agus go bonus ag sin meidu ceitad an oain on blin rivi sin, sin fysadofan gael vi an in fihe fysa cahar. Ach, in gavi lis a cuig deg vi an rat a sin a cuig fan gael. So lirian se gwael cynnal vacuum an o heif letricus agus afleis satir sio agus nach feidr a gohan letricus a ginnunt le frasalar net na hon it sunri sio. Agus An rud santasach fwy seo na gwyl an brw ar na honnod sunri seo ag meidw agoni, mar hara ar intellect herga, agus gymai bres honnod sunri le togal, na rud I a taon hana fein bai siad le meidw, agus ta cwr na cesta an, a mai mad abl ta frastal ar hwgo heif letricus.
1: Mar sian jid ar lewa wain, gwa siad ag malu, ar a cruhu fasti arta, Achar an leo, wala an ten frustructor ogan sicir seo la frastal.
0: Sin gadeir agai, agus cahamad iad úsad go practical, agus cahamad a bheith clistafu, so ein teocht breise a gintar is giontu, is ga an teocht sin úsad le tithe a heu, no, le breis letrach as a gynnunt, taif leis an laran, sorry, so gan an teocht sin a chur a mú, agus an fwynnyf sy'n ywsad le bresh letricus y gynnyn. So, sy'n ceid o'r rhyf a wyl nis mo letricus y ywsad eg na laren y sunri sio na tihe ilig sy tîr.
1: Stad.
0: So, ta nis mo letricus y ywsad a eg na hon y sunri sio na
1: ahan ilig cha
0: sy tîr. So, ta ffaib on.
1: Agus, godin sy'n ystahar chosta sy'n fwynnyf? Wel, sy'n y cor... Tesgad yn yr y tacolacht I gerdw a gyd costys, ta ma dynnu y gicys yn ffasta.
0: Ta, agos yn rwyd y teg tarlu na gwyl na mor colacht I siog ym octart agos y cianach sŵs na mwyl yn gweithi. So, ta'n timplacht no an ciant ar lan na mwyl yn gweithi sio, ca hamad fe egstanwyr ar un hama, bod ni amod y ffal ein ffynnyf astw mar gwysid cianach sŵs ag na mor colacht I. Agos... Cahamad fe nis cliste fwy'n cwy a gynter fwynyw sytir sio. Níl mod y gwrs ar yn teidio y gohan, agos ta costa mor milsach ag yn sytir sio, bo chordyn y fe a gynnwnt letrachus y gwrs ar yn teidio agos yn arigy. Agos níl ein cwys nach feidio yn ymwyl yn gweithio sy'n y chwrt ymwys yn arigy. Siachus ar barn y cricolig, agos ta cwrt y cesta an. Ta mod ag importal anachwyd fwynyw. Og tíortha eile, agus níl Tommy de Bracco Homeland.

0: Vi mis sem best man la pedrik agus mar gean vi sin agus sé agumsa agus posam hí sem mal hadrin. Cefnir aigam mo le hannig mehe agus mo hei níos gydín te in Sniga in Rose Hill agus dan sin agus níos so vi mis gael sís gydín banish agus vi'n vort trúgan sa car agus fi pwedig agus sen ta ma cyndig adan sy'n don lwyhi sy'n fasta gael gobal adrein but fwy mwysyn cair coi yn le rybari agus ti mwyd a stasyn yng Ngherdi chwein clwch sy'n ffyd tonio glwys jan agus fi ar ni lig hata ma yn car agus y car a galt yn sy'n agus nyrw taxis y byd a cynnal y byd yn sliga gynnam agus sysiwlaid am i anor... Ni roi sia ti. Ni roi sia ti. Agus fi snartan agus ten taxi wain i fi sliga fi sia ar lein da sir leis yn leip sir y pobl i fi agus o'r oglista. Agus fwy mae sliga di'n stasiwn yn gerdig agus fi anio gwaith cwpla gerdig yn am agus dwi'n fwy na o'r chansi fi yn gydioclin hol sysgau balhadarin agus car yn y gardi. But fi'n tewer yn hannig mynd glwys yn gael hard agos mini bygo fi on fi col cair dwi fi sy'n aconi sy'n llawn lli agos fi sy'n y wynchor sy'n ffobl sgol y llawn lli ebryd ni gwnnw cha agos fi sy'n gael ffrid agos hog sy'n siib dan siwrgan sy'n gyddi bel hadarin so fi mae gwni reg ro gwrw'n tewer yn y wytia fel hadarin agos na friends na danig na gerdi sial na outlaws sy'n gyddi neyn los fe dro commercion So anyway, post-imagination, he's in Balhadin, in Ardaglish, 80s. I guess been killer in Roscommon, Snabby. I guess, yeah, we lay in Tuggan. But Jimmy made Lua Nation, I guess, where we go back here. I guess, Dan Machilman at Lua in Bedjahidi. I guess, and Shin, where we go Sassan, when you're a couple of nation so we would you but your sharten how would your ash I guess train I guess we would lose and koi nagerdi I guess we show us a test so if you'll miss us some session between chat I guess the McClettig station where when you call she's less glusha who was I had as good day we run a tilly war
1: Wal, sé gan fontja sin a chaimut slena gala cahal ar a chléir radio seo. A, lian hín vartu gan ar eilin ar góra, ma hensiv chuig siw a dalina RTE radio na gailtarte, agus cuerda a yenu dan srei claraha cefni cain. Ta nasg dan fad chrilu agus an cora legivi edring la fuel cho mai ar lehenni Facebook, Instagram, agus X, RTE, radio na gailtarte an ish. Mar sin ma wéhas da chahel a bhí ma chodjartar an chléir seo cymni cyn trnóna inniu.
2: Ba i dé mín O'Donnell a láir agus léir an chláir cymni cyn in sin.
3: Is fada le Sean tacht an hídig, mar bais e bhreo cún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fúr Sean an cawn is fawr ar an hídig le lín an thaurig, le cún a bhiont as fwyn of tí SEAI. Chó vile iag go lehe fúr se, da has chadeel. Ha reim se lachan don't as ar fáil. Sean smaga fúl cawnig SEAI dit se choma. Na fúl tach nís cún pór dí, nís efech dí o hef fwyn of agas arigade tilt agat. Cúrdais dachar the yontas bain in uv. Cúrdig ús ráda hef fwynif T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agus canéalacha i bhain.
4: An seohin héran, tá gairi go malin maidu le cúrsi a chúrsála agus le drá bhia. Ach, tá rínt pápair, plástach agus bia fósig dolaistach in ar mosci drá bhia le generálta is féidir leis tórlu. Mar sin, smuíniga fan nóméad agus tegadí mywaste.ie ar wahaile cawr agus multi ar conastach a drófiala a scara a gliad a písabab ní sescatid. Sin mywaste.ie ar na hwyrt hwt ag rialtas na héran.

0: agus gaiti bin ar a tretfin fót sin a sis geall eile. So tainna ticket lúg ag a glob. Tá chuna glob tan bailach héna cúla na ticket rúin tamach. Go hondúl agus sé tar dheras muid a gúnin ná, an drámi i bhíon chúrnt an obra smú sé a glob sem níon. Se cachan an costi agus an trámi a trénar. Nar íd gom a chiar dóp sin na ticket áld ar dús agus sin chud eile gom gaiti ar machar ar cránchur eid an napáil lúg. Ach, Sé sé sinnsúis ag na club na hain eis ní anna. Sá sinna na ríra an bailachas fágat nó duna bit ticad áit ná frúid na club anna.
1: Stóhoi a chorba cyn sin na hain sa ticad ríra na club anna bí chalogan na fáidar am bagus bailach chuan nú bailach heile go hondúl fán chodi smúgan na dín a bín sa tóreach ticad fán siad diad a chad sin bín chalogan na na chuan ticad agus bín siad a tóreach da díis agus bín ticad i gimacht hár da díis bid dyrdín nú dahín rufan glufi cendas ach Ní bhlear go chéile sohí bhéad, a chuir fór sin a chorbacé. Mín gulior camuléireachta a mín naibon. Mín tícéid bdéig in ystyr mwyd agos a cynnal sin rodú, a chaint bwysti ag i ddehid i sin einwyd, ddiabwch a gyrna.
0: Sin a fawg sa tawach ach nar iedig mewch on Ticketmaster Countic ag chulna, mar na ticket sin haint sreid ní eithi sin a dweud dwbulta. Na cyn i fydd prindal tamach, sin na cyn i ta contortach, so ní úsad, cadw bygan Trust to be like any, ah, ni vachin shasas to let ticket printer to hogat to one be ah war so he the real to hein. So be far ma choshen ticket be left to tinkeating on shahreeds and chorus ticket master. Be hoplo ka jani aile, be hoplo breakfast to his and Osan Barlacharia to Tom Pivoriot supermaxion anjab or shenagus Porconyakin Bala Yerjan anjab or shen, be dashin to Mort to Kating 13, Kitachinella. I was bit old cards more ancient in Almont fresh and Shachno Jardin. Singalmont Shinalia, by Joe Canning, David Burke, Jason Friend, Liam Sheedy, Galore, Dini Edishin Chin. So, but the Dins Russian got to us as the non social Nagalia, Biggie Fire Macho, I guess been Dini Nicole of the Cannon's Power, been tickets Galmacho Shin. Tagalore coming at Kuramach, tickets Raffle and tickets, food and tea. Be cáin ag gáil a freisin, chur me sus ar maid in ar ma cáin maan sosial ta me hain, be chur a chlub a fáil ticad le díol freisin, ta na ticad í fiki euro an cáin, agus ta trí rúis leon le ticad a wachant, agus bein teligat sin lugal a steach ta kiste le hi fyrir na gáil a bheith pak of hóki. So, a maa tib cáin a ticad, buáil am sa, ga cáin a sib ticad efigur chi na gáil a bheith, skrís gach an teligat sin a steach ta kiste na gáil a bheith. Ach taas mag meig a club an Ní bhain an gáil, achar fudna tíir eitin na cránchor hén freisin, so sin bálach eile. Agus tuur ma leidu an eile hoib, ma ta ein hwiltaid, hart an éirin, gomor mor na rabeis ein, cynnu rabeis na, cibeis gimmer sa Cliffy Cannish Pell, cúr gulé chorú, dion tango leo, gavec sin gwa machin an ticaid a chorad, mar ta ma di gira an slú as mor a chóg a croc gas gáil ag a pocar chóg i riab a bheith an, le cúnda dé seachna dé adóna, agus gudur a seach cawr gáil a léin liam hort a
1: La cúla dé, Chormac. Bliada, beig a bach mwyd a cair, lallu cúla dé i ddís rhywfyn glwfa môr, ach bai tamai bwych o tas y meid sy'n rhywun hynny am aizen.
0: Sy'n sawn, gwrmaid wach.
1: Gwrmaid eina, Chormac, di leid, Chormac co conno dé, yn sy'n effeithio chweilge, chomon lwy llas gael na gael i fi. Bwytio di, da ochlwyd o'ch gael lato, chomon pelle fawr na ffarabach o Sofi, ni chrochwyd bale na hawns, na ffarabach agos ffeil yma, gdyn o'ch cyd agos y siacht, taelt se na loch yn os na rwy, y gwnda eich hildar ac o gwrdd i chos lip. Sy'n ei, mae ydym mwy chos lefwyd yn chlwyd, yn chlwyd, o'n dorn yn technoedd i fi enchi a'i lini lahart i bel yma chwrs i ffwyma, o'n yn iogan, a mae'n rôl nechta agos mae'n sesni hwyl y lid o'r glor. Mae'n mae'n cael fach hwnnw, mae'n mwy chos lefwyd yn chlwyd, o'n dorn yn technoedd i fi enchi a'i lini lahart i bel yma chwrs i ffwyma, o'n yn iogan, a mae'n rôl nechta agos mae'n sesni hwyl y lid o'r glor.